chtěla, chtěl se mi zaspívat, ona mi zmizela. Zmizela jako laň u lesa v remísku, v očích mi zbylo jen pár žlutých penízků. Penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem, až příště přiletí

сердце, о зраде, о světě a o všech lidech, co kdy žili na téhle planetě.

hodiny. Pan Kepler rozepsal nebeské zákony, hledal až nalezl v hvězdářských triédrech tajemství, která teď neseme na bedrech. Velká odvěká tajemství přírody, že jenom z člověka člověk se narodí, že kořen s větvemi ve strom se spojuje.

relief s pod rukou umělce, který už nežije. Šplhal jsem do nebe, chtěl se mi osahat. Marnost mě vyslékla celého do naha, jak socha Davida z bílého mramoru. Stál jsem a hleděl jsem nahoru.

Nechto niž nebo viden, že partizante chodili, a tudi ne boli vidne. I nechto niž ne zrobil. Oni s broňom chodili a ľudia što mohli. A kilko tam ich pomerov. Nelam z našeho seva, ale z inčevšiho. Bolo ružnivo. No, že v takých časích už bych se nikde nebolo.